0: 30. maja.
1: V petek od 19. ure, Orlek.
0: In Midva. Dualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Teraj.